Hajdu šnetko takle rano štyrioch z domu stupňu je čma. Došte by před mesacom hinak, ale tak pomalu blížime so Babiliču a nenže do otrač. Potom zakadže ja tiež nazemské vyšore, ale hište dále myslič netko nebudu. Pečo džin šestnač.

apropos tvarič, na šoféru kiš cedža z Kamenského abo Vojorovského kunca napríklad do miesta a naopak čakaja vúža dania šako. Zahaja so ju ve mieste bozu v občine tvarske naprave na drobnosti nedom od Matia Zoniča.

0: Ważne słowa.
1: Magenta Marata Delinkova z Nebelčic.
2: Dobio Boži předvidživosti, přetož vůn znaje najlepší puč za tebě. Tuto rončko Jana Pavla II. Je mě k přemyslovaniu vabivo. Když nemáš doběru, se tola zubine v tutem živeniu. Bez doběry nie nádžije a svitva. Jako křesťanka je za mne výraz dunk a zakvat živenia. Jeli nemám doběru, so vůču po živeniu a sim ze strachom voptata. Jezusové svoja, nemej strach, tež když je či češko, může so mi doverič. Když mi v moje všeomoce a svire doveriš, so tvoja bojošť pominie. To sú svoja živina, do kotrež mám nádžiu do přichoda. Tuž môžeme so ve všech užadaniach Božej moci doverieč, samo když čujeme so přežadani abo svabi. Posredku je nádžiu, pozbudenie a viestošť, so nesme sami. V tuti doverie a virie je tež byl sviate Bernadžive, kotrohož meniny medženca svečime. Přeju všetkým Bernatám daj bo zbožo k meninám, zoberu pře zastupnú prostu svojho patrona, junu došli k nemu do vocného domu v nebesách.
1: Praj Marata Delinkova z Nebelčic, ve nadoku a zamovitosti tam nešie v osade.

0: Filo Melos. Dirtam dejstva Marmije Drozene.
1: Ha! Tamle! Što zaso?
2: Što da?
1: No to vyska! Červene! A to bez čmovych mročelov! Puf! Tamle! V tym kaščiku při droze.
2: Aha, to je vyskač.
1: He?
2: To je automat, kotrž činí fota. Vysky jenž za to tu, zo bychu fota dere v obsvitle nebyli.
1: Tohle je úplně. Nebe tu aparát nieče druže lepe stav. Nieče, když je riana v okolída. A nič tu lepší droze. No tohle žádné riane fota nejsou.
2: Nie, Filomeloso. Vyskač činí fota od šoféru a ich jezdžitvu, když přes pěšně jedu.
1: Što? Vy čvůjkojo, če si extra jeden fotoaparát vymyslili za přes pěšných ľudí?
2: Haj, tu lepší pěstování je například jenož cíce či KMH dovolené. Što již z pěšnýšo jedže?
1: Dostane jedné foto.
2: Pravě.
1: Aha.
2: Nimo toho, kdybyš tež pokutu pfačič. A když se vo jara vele přespěšné byl, může být, co či tež jistnu dolnošť voznu. Filomelos? Filomeloso?
1: Tři kilometru na hodinu. Tohle jsou smoženky. To jsem já, spěšnější. Dada, na místno, hotové, start.
2: Ach, tamhle vůn je.
1: Já,
2: Filomelos, je noj šneleči, ne vun smali, kajž bvysk nimo kaščika.
1: Juhu, a ište jenu, jitko z grimasu. A ište raz, litko kajž pirat. Ište jenu, ište raz, litko všitke perka voco. Fle, a los. O to bude krásné fota.
2: Haj, za také tačky, kaj štěbě, treb vyskač nejemyslené, ale z najmenša může si věste byč, za bude so věci v občoval foto veselič.
1: Ta toto je zupo, štož so medla menčinu smije, je hodinu dle je žive. Frrrr, le.

0: Takže švupada je tu ten češkotransportná štyrina z Mihonia Vúžica, mies Otendorfom, Okrylu a Ohornom, přeco hišče popuču, dlačehož však sú autodrohu z Džila zaurili, s čím so zastojnice takhle ve našim koncu zabierachu, to vie Matej Gisvok.
1: Polícia z Džili.
2: V Vojerecach napríklad, tam je v útoru 74-letná šoférka auta kontrolu nad jezdžidvom zubiva a do štiežora zajeva, jej by po všem zdáču jen brúk do mezoča lečo, tak to znajmenša policia písa. Žona so nezraný, škoda v Vojerecach v účinni 10-10 euro. V Žitavie bu 8,5-letná žona v zajšich mesacach zjebana, nie so navabič dava v internete investovač. Z lukratívnej renditu, hoj si môžete mysliť, na koncu je 90-10 euro še pokazala a fenky te sú netko preč. A v Budešine, tam je útoru popunňu na Klára Cetkinuje droze prasnovo, 67-letný šofér Forda by popuču na smier Ščijece, chce še po nalivo odpočiť a přitom převidí kolesovare a do neho zráze, 4,5-letný kolesovar so lohko zraní.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Poskytk zorabistika popuču Srpskeho instituta klietu dále viedu. Příčina je po podačach instituta nevšedný otvoz a vulke naprašovanie. Lieca sú viedomostnice instituta, kajštež sobudžovačerio Srpske centrálne biblioteky a Srpsko kultúrneho archíva svoje témy hižo ve 18 miestach a sách Hornie a Delnie v Užice predstavili. Dorstva, muzeje a dalšie kultúrne záradnišča v Sakske a Braniborske môža hižo netko prostve vo záradovania za druhú bojcu leta 2026 abo za leto 2027 zapodač. Při tým môža ze všelakých témov ke serbskej reči, kultúre a staviznam uzvolič. V Kamiencu čeče pitna voda od čerovšie srede po nových vodovodach. Rohe na nimale 17 kilometrach zviazaja ježo, jitro a skazku. Vútvo seče za vodovod je niečo 1,5 milionu euro pfačiu. Přez ňun je region netko neodvisnýši od vody ze Braniborskeje. Mimo to môžete sa dla zalutovaných koštov při tvárie lecate šišče přemysluj přestrení ve nadrôznej rabuce a ve nedžichove seči za pitnú vodu prizamknúť. V Budyšinie na kšižu a nišču při serbským ľudom ansamblu maja sa sreč septembra tvarske dživa zahajíč. Za plánované nové kružno vopkat chceča ako prvnie kežu na rožku podľa ležonosti ansambla otorač. To má sa od októbra hač do konca leta stač, kajž mieščanský zárad z džili dobi sa vopkat za čas tvárenia drev obmiezovač, ale kšižu a nišču dospoňne nezaureja. Popravne dživa za přetvor na kružný vopkat plánuje potom hakle od nalieča 2028. Kultúrny rúm Hornia Vúžica Delnia Šleska v novom šulskom leče znova jezbe pistovarských skupinov a šulských radovňov peniažne podpiero. Čiž kúvanský list či knepfači moli jezbne vúdavky v zjavnom blízko vopkate preuzač, kultúrny rúm informuje. Spichovač hoďa som miestrujem jezby ke dživadve v Budyšine a ke serbskému ľudovému ansamble a ke šulovským koncertam ve okresom aj Budyšin a Zorec. Prostve môža sa odnetka zabodač. V zajšom šulským leče je viacač 4500 dječí a modostných spichované kultúrne vulete v užívavu. V Bukecach pri niedeším hostčencu Zvoty kľúč je tovarstvo Napoleonova droha 1800 cínače novú pomiatnú táflu stajivo. Kaž tovarstvo z Dili chceďa ju sreč septembra posvičiť. Ona informuje o tým, že je francúzsky kežo Napoleon Bonaparte 1800 cínače v Bukecach prenocoval. Pri bitvách v regióne bu tedy tiež hostčenc pri džensnejšej B6 zničené. Tovarstvo je v zajšvých letách hižo 10 štajkých táflov na historických miestnostčach stajivo, miestrujem v Rakecach, Vorcenia a tiež v Jenkecach. A to one biechu naše džensnejšie povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a v našej dámodnej app NDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slebro pokaza 17 stopňu, tu v Budyšinie so svunco runie hižo pokazalo. Máme odmenu dženca mies svuncom a mročelemi na sebi, milo prevažne sucho vastač v biu dňa. Cuny vecik nás trošku prevoča a žive slebro, te zalieze dženca na maximálne 26 stopňu pohony v Užice.
2: Česko transport na Štyrina sme honia v Užice, mies Otendorfom, Okrylu a Uhornom, tam predstavíši on popuču, tlačeoš, sú autodrohu tiež z Džila zaureli, či kociš tam neposredne za ním jezdža, či treba ja z najmenša pohodžine dlie 4 kilometru do je ring auto, tých tamných sú oni přes objezdku z drohy dele vedli.
0: Srbský rozvoz.
2: Štyri, pana posledmeche. Dobranje přije srbski rozvoz, tu z mesta, dženca štvort, 20. augusta.

0: Investorom wupsamkli, čo dla betun krok trebne.
1: Runja stuten zričenjo može so sustineo od centren GmbH netko tež vo spichvanske sritki za přetvo objekta požadač. Hulka Dubrava je se tým gmenskim zjazku menujce prajova. My staramy se sobou o strohodnické zastaranje v komunie, ale nemôžeme sami tajky objekt niesť, tak rekne mi to v útoru, jasná nosta Hardy Glauš. Gmenský zjazk je sa ze zričenjom tež zavisčil za investor, netko svoje plány hač do leta 2020 zakončí, to je netko vinovate, zase tam tež nešto hýbahaj.
0: 1 milion euro chce ja zamujčišak do přetvara investovač, kotre sú netko te dalše kroky.
1: S prinými tvarskými dživami sú tam hižo započeli informovaš útoru jednačel Robin Dorka. Netko chce ja sa vo konkrétne spichvanske programy pracovať, tež vo pospadária za fitnessu studiu hišče trebaja. Zubne leko, tum šečenie v biolit, potom do netko hišče proznie pretnie keže. Hej, tam ve Vulke Dubrova je zmeja ve přichodných cioch letach veľa zážilo, ale na koncu za túto končinu nesmierne vážne centrum, kaj šprajto vjesnanosta Hardy Glauš.
0: Ve Vulke Dubrova je zmeja hač do leta 2020 medicinisko-zastaranský centrum. Gmene Radvo Vulka Dubrova malé šetce sú v útoru tomu kooperacijské zrečenie s investorom v obsamkli. Vútrome Čak za túto informácie, Mateo. Šešťo dien štopci, česač, po naposled mich.

Som razna kolegov naše v obkadnej redakcii v Lipsku zvoniva, tutun češki transport, kiž bietam na až 14 mihonia v Užica. Cue ranje popoču tunim jestem autodrohu v opušťu, tam smieča potekim auta, zaso bule kvatač.

0: Słowa.
1: Słyszycie dżęca od Maraty Delenkowie z Nibelčic.
2: Dobio Boži předvidživosti, přetož vůnc naje najlepši puč za tebie. Tute rončko Jana Pavla II. Je mě ke přemyslovaniu vabivo. Když nemáš doběru, se tola zubine v tutem živenju. Bez doběry nie nadžije a svitva. Jako kčeščanka je za mne výraz dunk a zakvat živenja. Jeli nemám doběru, so vůču po živenju a sim ze strachom voptata. Jezusové svoja, nemej strach, tež když je či češko, může so mi doběrič. Když mi v moje všeomoce a svíre doběriš, so tvoja bojošť pominje. To sú svoja živina, do kotrýž mám nádžiu do příchoda. Tuž môžeme so ve všech úžadaniach Božej moci doverieť, samo když čujeme so přežadaní abo svabí. Posredkuje nádžiu, pozbudenie a viestošť, zo nie sme sami. V tutej doverie a vírie je tiež byl sviate Bernadžive, kotroho šmeniny my dženca svedčíme. Přeju všetkým Bernatám daj bo zbožo kmeninám, zoběru pře zastupnu prostu svojho patrona, junu došli k němu do vocného domu v nebesách.
1: Tole praje Mahata Delenkova z Nibelčic, venadoko a zamovitost, či tamniše je vosade, a tute je a dalše nabožne svoja vusovania, namagače na našich stranach internetše a v našej app MDR Serbia.

0: A ja se skoro myslu, a z toho vojndu za ľudžo, keď blíve se svojimi autami v obkadže, a čím bolje duše one noe, drôde pak při všej skečpnosti nemžeš tomu zadživač, zase auto v obškodži, v nezbožách a zrážkách ani nerečo, abo dešče nechto šmurnje so krupy du, abo podobne. Takých pádach pomáha v autových zamkaniach. Beno Šota je dženca kamiencu pola lečporec popuču, ale von betiš ižo vútoru namiestne, zo by si to tam raz vobladal, kak to potom vupada, gdzie stajka auto z vuporedza.
1: Nietko co tu je dziwani, dziwa zade na takim močmočuvanym auče, a to nešto, što iš su tola za nekoci z nas mili, menujúce také malke užobine na ceše, abo prvitku pola auta, dokiš su so krupu šli. A my nietko vidíme retomas, a to ve zadnem dielu retomas taký užobinu, Pritku menice muž to hižo zvuporeďa a te zajmo jo, on celé kečblivé v odspode, tu nieký rúne pala cichy, je celé kečblivé v odspode, tam z jenom kýom tu čiká, to beží, no, to ta lepšina je za jo, vieza netrebaš ničo nula kerovač, ale kak to čini?
2: On to utvočí, jenom by Česku zvládač, za to pon tom plach, za to neše tvočí, za to potom tie zas rúne vonnáda. Náš cíl jo, když také páde sú, zojen po možnosti besla kerovaná, ten auto pon superredža.
1: A to vidíte, tiež taká osobitá svica, no? Tam je máš v obchode ten cilinky, kaj ešte to druhé tiež televízii vidí, cilinky, cí svica, kde sviča a s tým jen najskýrovo lepé spoznajete.
2: S tým jen to, že som svicu vidí, že to jo, ty máš tie druhé také malké sobu podľa, za to pon v obchode šo vidíš, když požíš, to auto jemu svoncu stojí, za jen tam absolútne ničac nevidí, to ty nenapadne, za tam jemu ničo bolo.
1: To sú také osobité pár reparatúre. To vy, alebo opravdu vy sami v dielni nečiníte, za to máte špecialistu?
2: Za to si mám špecialistu. Hovoríme, môžete auto do toho šivotveme, môžete rozbereme, jen to pon ty vidí, kde sú tie nebesa, čo je to šo von, tá zádna klapa je sobou otvorená, alebo tak sú ten rúma, so môže ten dživať, a potom šo zase rúmače stvary.
1: A to jednetko vidíme, no, ešte stojíš podľa, ten odspode z ruku džiaží, tam z takých celé malky má to kaj hoždík od spode, když jenom z celé lohce točí a on napřečo svěcí si to obladá a tak jednitko vidím on jenom malku škálovu, když to nůvuna, on lála, že on jo, a já toho došetce mine a mine a pon opravdu, že ty svěcí celé dokonce vidíš, že jsou ty boli, što se dá korigovat a što doby začínč a za to potom opravdu, že zase poráne úplně fascinovat se. Mírné dživo jen doby já koncentrované, boč to nejo také, no, s mašinami dživo, jaké budne jen doby dokonce s očkom hládat.
2: Jen doby já doby očkom meč, jen doby ty nára doby feeling v rukách meč, za ty to neše točíš, dokud to pon to tamo směra ročocu, se to pon kus šešo, to zase ročo dostač. No, cichu je necha, je všetce spota, že je tak malo do karoserie zapšine, kaj ještě možno. Tu ne to runevo nejo, ale za to má jen završenu. Kde se je tak nešto stalo, kde ľudžo od tom kupci nám šíže, nám rozkladže, što se je stalo, musí završenu do kontakta. Džomo, co prvno v obraze posujemo, že je vidí, kaj vujka ta škoda nekak bude. Najúžší šopan takého, že je tam šíže posuđovo, tu ne posuđe ne písaš, a tiež káste dživa pon odpíža. Môpon, co o to staramo, za to pon tie tak roztvorené vodve, šivotvorené vodve, vážne, jo, za môj pon si zavešenú, v kontakte ostanemo, môjmo tie relatív fusto, tie na pravýznika sobou po boku, za môj napšičo tie zavešené cíl jedno, to pon porené dokumentovač môžemo, a hejzo ta zavešená má, alebo nekajký veto núdza, za môj to pon tie s pravýznikami, tie pravo toho kupca pon dále dámo.
1: Dere, taj štajke nešto, kaž pane, k tomu súša, veďu oni tu v Kamencu.
0: Aj tak, to potekím je, když maja zamkalný auto doma Kamencu špecialistu za vosebite dživa, kaž napríklad za zvuporedženie v užvobieniu na oče po vulkých krupách. Beno Švota pobehy, že v útoru namiestne a rozpravia potom krutko po napodživečich ešte raz live z autového domu na Lutorovej hoce v Kamencu.
3: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: Bilk Nađović je.
1: Policija z G.
2: V Budyšinje je v útoru popodňu na Klara Cetkinu i droze prásnuo. 76-letný šofér Forda bie popuču na smier Štijece, chceše tam naľivo odpočiť a přitom ševiči kolesovare a do neho zraze. 4,5-letný kolesovar so lohko zraní. V Vojerecach, tam je v útoru 74-letná šoférka auta kontrolu nad jezdidlom zubiva a do Štiežara zajeva. Jej bie poušem zdáču jen brúk, dom je zvoča lečo, tak to z najmenša policii praješe. Žona so nezraní, škoda v Vojerecach vúčini 10-10 euro. A aj, kak hústame o tým povedame. V Žitavie, tam bu 8,5-letná žona v zajšich mesacach zjebana, je so nababič dava v internete investovač z lukratívnej renditu, na koncu je 90-10 euro přepokázala a fenky, te sú netko preč.

0: Filomelos. Dirtam dejstva mobije drozne.
1: Ha! Tamle! Što zaso?
2: Što da?
1: No to bviska! Červene! A to bez čmovih mručilov! Puf! Tamle! V tem kaščiku při droze.
2: Aha! To je bviskač.
1: V? He?
2: To je automat, kotrž čini fota. Vyski je než za to tu, zo bychu fota dere v obsvitle nebyli.
1: Tohle je úplně. Neby ten aparát něče druhé lepě stal. Něče, když je rýána v okolída a nic tu lepší droze. No tohle žádné rýáne fota nejsou.
2: Nie, Filomeloso. Vyskač činí fota od šoféru a jich jezdžitvo, když přes pěšně jedu.
1: Što? Vy čvojkojo, že si extra jeden fotoaparát vymyslili za... Přes pěšných ľudí?
2: Haj, tu lepší pěstování je například jenož cíce či kamhá dovolené. Što již spěšnýšo jedže?
1: Dostane jedné foto.
2: Pravě.
1: Aha.
2: Nimo toho, kdybyš tež pokutu pfačič. A kdy se vo jara vele přes pěšné byl, může být, co či tež jistnu dovolnošť voznu. Filomelos? Filomeloso?
1: Tři kilometrů na hodinu, tohle jsou smoženky, to jsem já, spíšnější. Dada, na místno, hotové, start!
2: Ach, tamhle vůň je.
1: Já!
2: Filomelos, jenož nelečí, mě vůň smalíka jež bvysk nimo kaščíka.
1: Juhu, a ještě jenu, nitko z grimasu. A ještě raz, lidko, kajš pirát. Ještě jednou, ještě raz. Nitko, všitky perka voco. Flér, a los. O to bude krásné fota.
2: Haj, za tajke tačky, kajš tebě, treb vyskač nejemyslené, ale... Z najmenša môže si vieste byť, zo buče so viece vopčoval foto veselič.
1: Ta toto je zúpo. Štož so medla menčinu smeje, je hodinu dlie žive. Frrrr, zzzz, le.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Poskytk zorabistika popuču Srpsko instituta klietu dále viedu. Pričina je po podačach instituta neošedný otvoz a vôľké naprašovanie. Lieca sú viedomostnice instituta, kajž tež sobudžovačeria Srpske centrálne biblioteky a Srpsko kultúrne archíva svoje témy hižo ve 18 miestach a sach Hornie a Delnie Lužice predstavili. Tvorstva, muzeje a ďalšie kultúrne záradnišťa v Sakske a Braniborske môža hižo netko prostve vo záradovania za druhú bojcu leta alebo za leto 2027 zapodač. Při tom môža ze všelakých témov ke serbskej reči, kultúre a staviznam uzvolič. V Kamencu čieče pitná voda od čerošie srede po nových vodovodách. Rúhe na nímale 17 kilometrach zviazaja ježov, jitro a skasku. Vútvo seče za vodovod je niečo 1,5 miliónov eur pfačiu. Přez ňun je region netko neodvisnejší od vody z Braniborskeje. Nimo to môžete so dla zalutovaných koštov při tváre lica tešišče přemysluj přestrny ve nadrozný rábovce a nedžichovie seči za pitnú vodu přizamkneč. V Budešine na křižovanišču při Srbským ľudovým ansamblu maja sa sreč septembra tvarske dživa zahajíč. Za plánované nové kružno vopkat chceďa ako prvnie kežu na rušku podľa ležonosťa ansambla votorač. To má sa od októbra hač do konca leta stač. Kaž miščanský zárad z Džili dobi sa vopkat za čas tvare na drev obmiezovač, ale křižovanišče dospone nezaurea. Popravne dživa za přetvar na kružno vopkat plánuja potom od nalieča 2028. Kultúrny rúm Hornia Lužica Delnia Šleska v novom šulskom leče znova je z pestovanických skupinov a šulských riadovňov na kultúrne zaradovania penežne podporuje. Čiž kubvanský listčík nepvači, moli jestné údavky v zjavnom blízko obkáže preuzač kultúrny rúm informuje. Spechovač hoďa som miestrum jezby do Dživadva v Budešine, do Srbského ľudového ansambla a na šulovské koncerte ve okresom aj Budešin a Zorec. Prostve môža sa vodnitka zapodač. V zajšvom šulským leče je viacač 4500 dječí a modostných spechované kultúrne vúliete vúživalo. V Bukecach při niedešim hostčencu Zvote kľúč je tvorstvo Napoleonova droha 18. cínače novú pomiatnú táflu stajivo, kajž tvorstvo z Dili chceďa ju sreč septembra posvičič. Ona informuje o tom, že je francúzsky kežo Napoleon Bonaparte 18. cínače v Bukecach prenocoval. Při bitvách v regióne bu tedy tež hostčenc při džensnejšie bišest zničené. Tvorstvo je v zajšvých letách ižo 10 štajkých táflu na historických miestnostčach stajivo. Miestrujem v Rakecach, Vocenia alebo tež v Jenkecach. A to one bychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strone a v našej dámodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Živé slepo pokazá 18 stopňu v Budešine, po Hornej Lužice čaja, aj šun mročele na nebiu. Slunco so miestnymi drude také pokazá a to dženca zmejeme dále, tajku odmenu, slunco, mročele. Trošku vycikojte tež je, s blakami sú švíjele možné, na sebi pak mimo po Hornej Lužice sucho ostač a živé slepo te docpie dženca 26 stopňu.
2: Keď bom jes nuknicu a lénom, tam je so nezbožo stavo, čítam ju rúňu od kolegu v obkadnej redakcie po takým keď bom jes nuknicu a lénom.
0: Serbský rozvoz.
2: A posledovací štučce sme ešte raz bola lečborecu, kamencu, tamnejšie zamkarni a v autovém domie. Zromadne se s Benom Šotu, kýše tam dženca, namiestne. 4. Bona počuje Čechie.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Auto je svet, so runje, ketro silnje minja, auta kiš jezdža s pomocou miline, so přeco huštišo na našich pučach jevja. Nimale kuždem autovem domem jestem tež nekotre modele ve poskytku maja, tak tež ve kamencu. Haj tajka auto však nemožeš přirunač s benzínorom beno, tis tež tam s fachovcami, kiš moža nam vězo rozkvas, čo dla tomu tak je.
2: Haj, tak to je, haj. To prašče netko, podle tako celé moderno auta, odspode vidíme, je runo hore zvěnené, tam je vidí odspode tu vůjky aku, tež ty miliny vody, to je šo spoznaču, to jiná kupada, hač, to, když je také auto znamo, jen druhé auto vidí odspode, to nechci zvací spoznaču, jo, zo tam něšto přítatné, natvarené, to prašče, jo, no, to však je komplexná technika, komplikovaná technika, što může či vy z cima činit jako takých, jako, abo što ty smíče, však je ještě prašené?
3: To jsou někde roku 6 od té mechaniky do té elektriky. Činč můžeme mu jara vyle. No, also, to pan te lůžo jsou speciálně na to ukupované, te mají ukupované, hochvolčajn 3, to je pan tě na větši, što může jen činč. Pro té techniky, to pan tak dále utvarit, mu můžeme ty aku roznotvarit, mu můžeme ty, nem se tajné ty celé, jednore změnit, tak so to, když je mu něco skoncované, z netra jen co aký nejčím, takže to můžeme tedy preparovat.
2: To říká, můžeme čo upravit, auto je odčinč?
3: Ne, můžeme to odčinč, to pan od toho importéra, ale od toho kotiče auta tváří, ty speciálne formáty pan můžeme odbeja, tam so technikou jsou bohore, a ty pan pokazají, že što, na čo dobím kus kéžovat, što dobím pan konkrétně všem všeměřič, takže to jara vyle stane, a pon ty s digitálnym a system, s tvojom KI, sa to jara dobro rumačiť vyle pon.
2: To upravo, že máš potom také na oči, sáženie, a či tu pon rozkladžeš to, čo

0: tu te električnač. To je to prašeno elektrisko. Ty dobíš šeléke více v obkejčbovač. Kak strašné to tam netko spode je oko té baterie. Kak, hej, to je závěště kus jinak dživač, a když je nikdo dobí nějaký šubovač, chubovač. Kak strašné to je tam.
1: Mají to šon jara strašné, když je nějaké ta auto, ten je freišaltované, když je akku šetřeš jen tvoju milinu má. Jara gut vidí na ten oranžnou káblu od dělka, to je enký gorné jsme všimáč, když je auto nějak freišalten. Freischaltwanne. Hi.
0: Wann machst du was bitte gerade? Hast du wieder Rune Junge, das ist Rukeitze, das so was bitte. Du bist stute mi Rukeitze mit dir.
1: Hi, das so tag Menu als Hochvolt Rukeitze. Das so hatst du das hat nee, hi, das als Volt.
0: Hast du mir so doch gesagt, aber ich hätte dich zelle tag firmne Nedjewa, du gestisch ja genau, da geht du ist der Gummi hat oder die Drohne drunter.
1: Hi. Und das kann ich in dem Akku direkt gym, da mir hatte on-match. Hi, Herr Wack, du kriegst den Akku an sich, du schätze mal so ein Millionen an.
0: Hi, und du bist bei dem Schätze, geht's wohl, so, jen, da, du Akku, du kriegst da Millina trainieren, siehst du da Akku an, aber jetzt am Schätze ist der Nutzgat, ich hab Schätze, du schon nicht du der Kabel, watch an, und dann nach dem Gym, ja, du bist zelle, du kannst nicht beschämmen, je jako příhodné, jaký krok, jako příhodné, vážné, štodo bys to tam činíš a hakle potom můžu jakéž prejene na tuto akudron a tun, jo, ty češky, to by jasno, no?
2: A je to češky, also, zjistí, že šon aku úzbenče, třeba si do 4 lidi, to je šon kusně, šo váží, pan ty.
0: To doby, a potom takým, tajký češky element tam spade úzbenče, no, od spade přišrubané s tubami, když to auta od spade, kajsi jen může přece, ale kajsi už to, ty šprajfoty, těch auto, co tam v odspode, to šo příčiny je tuta elektronika. Dobrý den, zakotky dolad do takých auto, abo tež do tutej nové technologie, tož kdo suš, nic jenom předal, šládane tutej moderných auto, a to vůžada si kaž prene tež jináše procesy, jináše dživo, a potom ve zamkarni zo můžeš porane na tutej nové technologie. Ač vůžda do kamence, já praju, a veli úspěch a přijděle dále.
2: Čakuju.
3: Hej, vodrome Jack, vám še malé techničce, neby to netko tak čiste prošlo vo vodače. Hej, to so im stane, když nie přijímanie cíle perfekt, ne, když ste Benno na nikaký miestne, když nima taký dobrý zvisk k nám. Benno šota to by, když běše džencera na kamenským autovom dome, bola lečborec na Lutherovej horce a je si tam jezdrujím stavizne tuto domu rozkvast dau, ale tiež kak elektriske auta takhle tam ladaja. Prenie v obrazy a vidi ja namakače hižo na našim Instagramovom kanalu a po vúsovaniu vezo tež na našej internetovej strone.
4: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

Čanca je štvrtk a to skadžuje so Voklečanska gmenska rada večer sedmich v horče kvodnemu muži v Voklecach. A tam bonže vo sebe vo vupisane molarskih dživu a špundovanju zvistku z vonjoškitom pši ponovinju šule. A zo maso vonka lift pši tvarič. Jutze je pjatk, a to započne so kamenska bošč, večo šestčich, na tamnišim svedženišču, ale so vie na viacerých blakach zmeja tam najšelakoriše koncerty, športové vúbidžovania a tak dále. Poľadajče raz do programa namakače tutun zaujšče ve internetče. Hej a jutze je tý smolerjúvy džen, pod hesvom nesvačidvo a serbska literatúra chce si nesvačidvo odkryť a to šice čikoci šuso za to do toho hižo přizvili. Televizijný magazín Vúžica vúsova sobotu v MDR televízii při podňu 12. Kultúrna zároda při rôšajduje bašce přeprosi sobotu na večer se spivotvorcom Dieterom Beckertom z Drieždan večer na po 8. Jutze a sobotu večer v Smorčicach doživíče program serbského ľudového ansambla, kiž predstaví serbskú kultúru ze svojej bohatej mnohotnosťou, folklórnu hudbu a klasickým repertoárom. Najvyššiu vyšo Ryčo Kubva bola budešina tam v Smorčicach. A to jutze každýž sobotu večer stajne v 8. po takým 23 hodinách před program pak započne so hižo bedek na osom.

0: Ważne słowo.
1: Słyszycie od Maraty Delenkowej z Nebelčic.
2: Dowier Boži předvidživosti, přetož on znaje najlepši puč za tebie. Tute rončko Jana Pavla II. Je mi k přemyslovanju vabivo. Když nimaš dobieru, se tola zubine v tutem živenju. Bez dobiery nie nadžije a svitva. Jako kčeščanka je za mne výraz dunk a zakvat živenja. Jeli nimam dobieru, so vúču po živenju a sim ze strachom voptata. Jezusove svoja, nie mi strach, tež když je či češko, môže so mi dobierič. Když mi v mojej všeomoce a svire dobieriš, so tvoja bojošť pominie. To sú svoja živina, do kotrež mám nádžiu do příchoda. Tuž môžeme so ve všech úžadaniach Božej moci dobierieť, samo když čujeme so přežadani abo svabi. Posredku je nádžiu, pozbudenie a viestošť, so nie sme sami. V tuti dobierie a vierie je tež byl sviate Bernadžive, kotrohož meniny my dženca svedčíme. Přeju všetkým Bernatám daj bo zbožo k meninám, zoberu pře zastupnú prostu svojho patrona, junu došli k nemu do vocného domu v nebesách.
1: Prajmarata Delenko a z Nebelčic na doku tamnejšie osady.